0: Arad na Rádiu Velenie.
1: Najbolj vesela pomlad na Rádiu Velenie.